0: celé leto.
1: Hudba na maximum. Celý víkend.
0: Európa.
2: Kali, kali, kali, kali. Peter Pan. Spirit. Yeah.